že jak bude dále, odkud bym znal znatý. Dneska lem zastavu našu do pole belavu, bílu, červenu, máme do vysoka trematý.

Mami, čorno na ňa smotreť, nebo provad dňa, što včera bylo, rance u tvari, što je mritkavo vidiv, svítlo na tvari, že bym nezabludil. Neplač, gitara, ne za nimi leši slova, pokľa na lukách kvitk rostuť. Musaš hrati, mušu na tobi hrati, my dvoje, dvoje cimbor, známe, že druhomu pomáhame. Ja ti kúplu strúna, hrubo, tonko, zo zlata. A ty sa mi smutno ozvej, keď dňa duseť, slípa temna nič.

zo zdaleka dzvinčutý bim, bam, bim, bam. Strapené nohy spočile bim, bam, bim, bam. Pod zeleným smerekom bim, bam, bim, bam. Hluboká jama kopaná bim, bam, bim, bam. Barz dlho ťahajú bim, bam, bim, bam. Otce moho chovajú bim, bam, bim, bam. Zastaň zvin, bo hluchnu bim, bam, bim, bam. Perše kvite ja zložu bim, bam, bim, bam. Ticho, dzvin, bo hluchnu bim, bam, bim.

Jak najťa poprošu o to, što mne hoden. Rozdíleť nás roky, kotrch nelem sedem. Od uši pomale už kvíťa odkvitne, te zistaň ružička, nechcu nič len tebe. Bo roko odleteť, dar mu ich hamuješ. Što teper vychábeš, zautra to zbanuješ. Znaj, že nedaleko odnese byla loď. Choď len tylko povič, šťastlivý, s Bohom choď.